0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

s bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi, v zajetí předsudků. Láska uvada, ale dáme rozdílné na místo sjednocení. Vlastní díha zas na nás dopadá.

je všechno v pořádku. V tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronu a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronu. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Alice?
3: Už je moc pozdě, Pavle.
2: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
3: Já mám zítra ráno stání.
2: Ne, ale když já mám stání dneska.
3: No tak. Dobrou noc.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víťa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: slušná muzika.
1: Klenot pracuje hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje. Dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát. Kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Žebro bagr.

0: zahradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského protějška, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Součástí programu bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ministerstvo obrany nezveřejnilo. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí taky přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve Slezském derby v Opavě.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a k večeru se opět většinou vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude kolem 23 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Máme hlášenou nehodu na silnici číslo 11 u Hradce Králové, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Fanfárový ráno vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: Je 6 hodin, skoro 3 minuty, úterý 28. července a Anabel tady dneska není.
1: A co se to jako stalo?
3: No, prej jí praskla voda.
1: Co?
3: No, něco se jí doma stalo s vodou, asi praskla stoupačka. Já nevím, takže dneska to budeme muset vydržet bez ní, protože zřejmě dopíjí tu vodu, která teče ven, aby o ní nepřišla.
1: A ona byla v tom?
3: Nevím.
1: Když jí praskla voda?
3: Jo, tato, no, tak možná jako byla, a jestli ne, tak to zařídíme.
1: Jo, ty to zařídíš, já to asi něco z vás zařídím, já vám k tomu budu svítit.
3: Hlavně každopádně nebýt tady je veliká chyba, protože jí budeme celý ráno pomlouvat.
1: Samozřejmě.
3: Takže se na to těšíme a vy se těšte na muziku. Van Halen, Jump, teď.
0: Rock Radio.

0: Rovnováha, Miloš Dodo Doležal, pokračování song Vodováha. Je 6 hodin 12 minut, posloucháte úterní rokovej rozjezd. Dneska tady s náma není Anabel, takže tady jsme sami. Zuzko, víme, co dneska rozdáváme?
1: Dneska rozdáváme lístky.
0: Výborně. A na co?
1: No, pamatuju si ze včerejška, že jsi nevěděl, jak se řekne anglicky zámek, nebo si to popletl zámek hrát, obojí je to castle, že jo? Mm-hmm. Takže bude to asi rock castle.
0: Jo, tak vidíš to.
1: Dobrý, co?
0: Už máš teď lepší paměť než Anabel.
1: Tím to končí.
0: Přesně tak, rozdáváme dva lupeny na festiák rock castle, který proběhne od 13. do 15. srpna, a to v zámeckém areálu v Moravském Krumlově. Těšit se můžete na Powerwolf, Black Label Society, Alestorm nebo Testament, ale těch kapel za ty tři dny tam samozřejmě zahraje spousta a spousta. Veškerý informace najdete na webovkách festiáku, ale lístky od nás můžete dostat zase úplně zadarmo. Stačí si o ně napsat. Rozdávat dneska budeme po 8:30 a kamže máte napsat vzkaz, že ty lístky chcete?
1: Na Messenger, na Facebook nebo na Instagram, a hlavně nezapomeňte připsat svoje telefonní číslo.
0: Výborně, tohle říkáš taky špatně jako Anabel, protože Messenger a Facebook je to samý. Jako napište si do Messengeru na Facebook.
1: Do Messengeru na Facebook nebo do Messengeru na...
0: A nebo do vzkazu na Instagram.
1: Ale prosím tě, ty seš puntičkář, to je strašný. Radši tam už něco pust.
0: Dneska to bude těžký, ale budeš mě peskovat stejně jako Anabel, takže to vlastně dobrý. Tak si dáme Soul Asylum, Runaway Train na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 22 minut po šestý, pojďme slavit, je úterý 28. července, svátek má dneska Viktor, takže přejeme všechno nejlepší třeba Viktoru Dikovi do Lucie, a nebo Alina a Innocence. Innocence, to je takový hezký jméno. Innocence Klein, ne?
2: Innocence, to zní jako, že si večer dělal nějaký Innocence.
1: Počkej, to je rodina hra na šest?
2: Zní to tak trošku.
1: Tak všem Innocestům přejeme všechno nejlepší, Viktorovi samozřejmě taky. Jinak co se týče oslavenců, dneska by oslavil třeba výročí kanadský jednonohej běžec Terry Fox, tak pokud si pamatujete reklamu z 90, tak mu přejeme tam nahoru všechno nejlepší. Máme tady dneska spoustu muzikantů, 72 let slaví český zpěvák, klávesák, skladatel, Michal Kocáb, pražský výběr a tak dál.

0: 50 let má americký zpěvák Jacoby Shadix, Papa Roach. Krásný kulatiny. 63 let americká kytarista Shauna Hall, spoluzakladatelka Four Non Blondes. Na tomhle songu se podílela a pak z té kapely odešla. 72 let americký kytarista Steve Morse, spojený s kapelama Deep Purple, odkud odešel v roce 2022 a také spojený třeba s Flying Colors. Pokud neznáte, naprosto geniální kapela, jestli nekecám, už mají 3 desky. 77 let britský bubeník Simon Kirk, kapela Free. No a 83 let by oslavil už nežijící britský klávesák Richard Wright, neboli Rick Wright z Pink Floydů. Takže přejeme všechno nejlepší a na Beltu není, no Zuzko, je to na tobě.
1: Musí to být.
0: Jo, prosím.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Krásný to bylo.
1: Děkuju.
0: Já ti za to zahraju za chvíli. Krucifisk, láska je kur.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pan Links nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík. Fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Přátelé, musí to být, musím to přečíst. Krucipisk a název songu Láska je kurva. 35 vteřin po půl sedmí dohrává v úterním rokovém rozjezdu. No a teď už si pojďme dát jinou věc. Zuzka nám dá zprávy.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Zástupci pražské koalice se na schůzce shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Rumunsko v pondělí vyhostilo ruského diplomata v reakci na opakované porušování jeho vzdušného prostoru ruskými drony. Ruské ministerstvo zahraničí vyhoštění označilo za neopodstatněné a slíbilo odvetný krok. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku, se kterým na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně máme venku polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno a k večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23.
1: Rock Radio, doprava.
2: Nehoda se řeší v Praze na Vysočanské ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez problémů.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy, slyšeli jste slovo boží. Zuzka říkala, že kromě jedné nehody byste všude měli projet bez problémů. Tak vydatí, Zuzko, jestli to nebude pravda. Jeden dál, Survivor, Oko tygra.

0: Bon Jovi, keep the faith, nech si nebo drž si víru, 6 hodin na 41 minut na Rock Rádiu. Přátelé, dneska je úterý, Anabel tu dneska není, my jsme vám tvrdili, že jí doma praskla voda, ale není to tak úplně pravda. A my jsme si říkali, že by vlastně mohla být docela sranda, kdybyste tipovali, cože se Anabel stalo, proč je dneska úplně výjimečně tady není. Jestli znáte takovou tu hru Where's Waldo, nebo Wally, kde je Valdík, kde je Valda, v češtině, prej ty knížky taky vyšly, když hledáte a zjišťujete, kde by tak mohl být, tak byste mohli zjišťovat, kde tak asi by mohla být Anabel. Pokud máte nějaký tip, můžete nám ho napsat do našeho rock rádiovýho messengeru a když to bude vtipný, tak to tady prodrbem.
1: Já si myslím úplně jednoduše, že se jí nechtělo vstávat.
0: Já si to myslím taky, ale budeme se tvářit, že ne. Takže pokud máte nějaký tipy, tak nám je určitě napište. No a za chvíli další muzika, bude Valda Gang, Eldorado a tak dál.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Tak Zuzko, máme za 9 minut 7, je to tvoje.
2: V Jižní Koreji hrozí majiteli michelinské restaurace až rok vězení za podávání desertů ozdobených mravenci. Ti totiž nejsou zemi schválení pro lidskou konzumaci a vyšetřovatelé zjistili, že restaurace během 4 let použila přibližně 49 tisíc dovezených mravenců.
1: A je to Jižní Korea nebo Severní Korea?
2: Jižní.
1: Kdyby to byla Severní Korea, tak už visí ten týpek, nebo ho zastřelili.
2: No, tak teďka za to půjde do vězení. Ztratil. Já jsem si vzpomněla, že v Brně je jedna cukrárna, kavárna, cosi, kde dělají mechovej dort a dávají do něj cvrčky.
1: Jakože cvrčci jako speciální protein?
2: No, sušený cvrčky.
1: A je to dobrý?
2: Nevím, je to nechutný.
1: Proč?
2: Mně je jasný, že ty bys na tom pošmáknul, mně to přijde nechutný teda.
1: Hele, my jsme někde kdysi hráli nějakou firmku, nebo kdysi, ono to není tak dávno, a mimo jiný tam měli speciální stůl, kde měli tyhle ty různý ochucený potvory, jako vysušený cvrčky a nějaký larvy a malý červy, a bylo to vždycky nějak ochucený, bylo to super, takový křupky, no, zdraví.
2: Super.
1: Takže já bych si to dal, ale samozřejmě týpek hnus, fuj, ostuda, protože to dovážel tajně, ano. A proto si samozřejmě zaslouží zemřít ve vězení.
2: No to se stane pravděpodobně.
1: Ne, v Jižní Koreji ne, tam jsou hodný.
2: Jo?
1: Ale že by ho poslali do Severní. No tak děkuju, to byla hezká zpráva.
2: Vím, no.
1: Jak bych s tím asi naložil? Asi tak, že si pustíme radši písničku?
2: Ano, pojďme.
1: Dobře. Na to. Def Leppard, Promises na Rock Radio.

0: Green Day, Peacemaker na Rock Rádiu, minutu před 7 hodinou raní. Už za chvíli zprávy se Zuzkou a pak pojedeme dál. Tak hezký ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Letošní sucho v Evropě vlivem klimatické změny zesílilo. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty zásadně zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Vyplývá to z analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, na které spolupracovala i Česká zemědělská univerzita. Lesní požáry, které poblíž Bordeaux na jihozápadě Francie spálily už asi 42 tisíc hektarů, zahalily celé město do hustého kouře. Oheň, kvůli kterému úřady evakuovaly víc než 200 tisíc lidí, se v noci na dnešek přestal šířit do okolí. Do zasažené oblasti se chystá prezident Emmanuel Macron. Tenistka Linda Fruvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu 6-7-1-6 Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Aktuálně máme venku slunečno, polojasno až jasno, během nebude přechodně až oblačno a k večeru se opět většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia na severu a severovýchodě kolem 23.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 opatrně ve směru na Ostravu na 194. kilometru se řeší nehoda. Bouralo se taky přímo v Ostravě na Plzeňské ulici, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Potom opatrně u obce Bystřice na trase od státních hranic směr Třanovice na silnici číslo 68 se řeší vážná nehoda. A v Praze pozor na Vysočanské ulici u sjezdu na Libereckou směr Prosek. Tam se srazá dodávka s osobákem a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Ať nemáte ve snídaní brouky, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: Máme necelý 4 minuty po 7. v úterý 28. července. Anabel tady dneska není. A my hrajeme hru Kde je Valdo? Kde je Anabel? Můžete nám psát svoje tipy, co se tak asi s Anabel dneska stalo, proč dneska úplně výjimečně nepřišla, který nám můžete psát do našeho messengeru na Facebook.
1: Já mám takový malej tip.
3: Jaký? Malej?
1: Malej. Ne, protože ona tady má spoustu kamarádů po baráku, třeba tady na Hitku nebo na Blaníčku a tak podobně, tak jestli si nešla zavysílat někam jako bokem.
3: Jestli jako dneska není na Blaníku.
1: No.
3: Ty fado, že by hlásila, že teď
1: krásné
3: zahraje...
1: Krásné sluníčkové ráno.
3: Je krásné, dobré ráno, zahraje vám Helenka.
1: Ano.
3: Vondráčková.
1: Mm-hmm.
3: No, cítím, že ne.
1: Ne? Mm-mm. Dobře.
3: Tak je nic. To dobrý tip, ale ne. Mm-hmm. Další tipy už některý přišli, na ně se podíváme za chvíli. A taky se podíváme na to, nebo připomeneme, že za hodinku a půl, po půl devátý, budeme rozdávat dva lupeny na festiák Rock Castle od 13. do 15. srpna v zámeckém areálu v Moravském Krumlově. Se můžete těšit na samý krásný kapely. Pokud lístky chcete, napište si opět do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a nezapomeňte připsat telefonní číslo. A teď už muzika. Police. Every breath you take.
0: Rock Radio.

0: Pražský výběr Pražákům, těm je tu na Rock Rádiu 13 minut po 7. V úterý 28. července song, který tu opět nebyl náhodou, protože jedna z hlavních postav, kromě Michala Pavlíčka, v pražském výběru je Michal Kocáb, český zpěvák, klávesák a skladatel, který dneska slaví 72 let. Má dneska narozeniny, takže mu za celý Rock Rádio přejeme hodně štěstí, zdraví, pokoj svatý, ať ještě nám daruje nějakou hezkou muziku. Já musím říct, že kromě jeho působení v pražském výběru mám rád i spoustu jeho různý solový tvorby, kde vystupoval sám za sebe, protože víme, on má takovej, jak bys to, Zuzko, řekla, takovej hlas vyprávěcí, příjemný. Mě třeba strašně baví tenhle song.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá.
0: Miluju. Deska v penzionu Svět. Hapka Horáček. Kdybyste chtěli slyšet něco o Michalovi Kocábovi přímo z jeho úst, můžete se podívat na Spotify nebo případně na našem webu rockoviradio.cz v sekci podcasty, protože Michal Kocáb byl u nás před nějakou dobou na návštěvě u Kamila, tam si hezky povídali, tak si to můžete poslechnout. My Michala ještě jednou zdravíme, přejeme mu všechno nej a posílám Ramones a Pet Sematary na Rock Rádiu.

0: Nothing More, 2 roky stará pecka, Angel Song v 7 hodin a skoro 22 minut, kde jinde než na Rock Rádiu. Posloucháte úterní rokový rozjezd, dneska tady s náma není Anabel a my jsme se vás ptali, jestli máte nějaký tipy, kde asi bude Anabel. Napsal nám Dušan. Dobré ráno, Anabel není z důvodu psychiatrie, z vás dvou. Má toho chudák hodně a hraje to na pracovní úraz, že bude mít doživotní následky.
1: Ale s tímhle já chodím normálně do práce.
0: No vzhledem k tomu hlavně, že jsme OSVČ, tak si ten zdravotní úraz může napsat tak doma leda na zrcadlo.
1: To je taky pravda.
0: Tomáš píše, dobré ráno, Anabel je dnes na gynekologické prohlídce kvůli funkčnosti svého ovladače opačného pohlaví.
1: Což ovladač opačného pohlaví.
0: To je hezky řečeno, že jí třeba možná jenom svědí. No nic, Jiří píše, ahoj, když jí praskla voda, tak to bude asi v porodnici, ne? Tak ona jí praskla voda v koupelně, asi že jo. Mrk, mrk. A Michaela typuje, Anabel si uvědomila, že spaní na slavníku a kydání hnoje jí vlastně bavilo a vzala roha zpátky na farmu.
1: To jí úplně vidím nadšenou celou.
0: Úplně nevím, jestli by znova se chtěla vrátit někam, kde ti IQ klesne tak o 300 bodů. Aby tam trpěla, jako trpěla tam a ještě si pak zase zlomila druhou ruku. Takže to asi taky ne. Ale každopádně tipy zajímavý, pokud máte nějaký další, kde je Anabel, tak nám je napište do Messengeru, ať si je tady zase za chvíli přečteme. Za chvíli další muzika, budou vanastovky, slečna Anna, Bela je za vodou.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr, CZ.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: pár vteřin před půl osmou na Rock Rádiu doznívají Vanastovy věci a slečna Anna, která je za vodou. Ale jestli je někdo před vodou, na břehu a teďka skočí do vody, je to tady Zuzanka, která si dá zprávičky na tom našem rádíčku. Teď to mi jistě neřekneš.
1: Jupí.
2: No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Zástupci pražské koalice se na schůzce shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací. Tam minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. V případu už dopoledne se sešel také kontrolní výbor zastupitelstva. Rumunsko v pondělí vyhostilo ruského diplomata v reakci na opakované porušování jeho vzdušného prostoru ruskými drony. Ruské ministerstvo zahraničí vyhoštění označilo za neopodstatněné a slíbilo odvetný krok. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Aktuálně máme venku polojasno až jasno, během nepřechodně bude oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 23.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 stále opatrně ve směru na Ostravu na 194. kilometru se řeší nehoda. V Praze pozor na jižní spojce na ulice u 5. května směr Barandovský most. Máme tam hlášenou nehodu a je tam přerušovaný provoz. A na Strakonické se bouralo mezi křižovatkami mezi Zlíchovským tunelem a Barandovským mostem. Tam je neprůjezdný střední jízdní pruh.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Hele, ještě máme trošku času, já bych se jenom vrátil, prosím tě, kdeže se to teda bouralo? Tam byla křižovatka s tím...
1: Mezi Barandovským mostem a Zlíchovským tunelem na Strakonický.
0: Počkej, a to je jako tam jako zprava, jak se přijíždí jako ze zhora, nebo z druhé strany, jak jako na nájezd do tunelu, nebo...
1: Co,
0: tak ty to hlásíš. Rebel Yell!

0: Halekání Rebela, Billy Idol na Rock Rádiu, 7 minut po půl osmí. Posloucháte úterní rokový rozjezd a dneska jsme tady výjimečně se Zuzkou sami. Osiřeli jsme jako sirotky, nebo sirovátka, nebo sirečky. Vyberte si, co chcete.
1: Ty jako sirečky.
0: Jako sirečky. No a nevím, já jsem po tebe byl na záchodě a nic moc. Ptali jsme se vás, kde si myslíte, nebo ptáme se vás pořád, kde si myslíte, že je Annabelle. Píšete nám svoje tipy do Messengeru. A další dva tipy tady máme právě teď. David píše Black Sabbath. My tě taky zdravíme. Já myslím, že Annabelle toho už neposlouchá rok, ale teď už uvádí ranní show na Evropě 2.
1: Toho neposlouchá rok už?
0: Toho.
1: Zajímavá zpráva.
0: Že bys jí tam vzal Leoš k sobě. Mm. Ne. Ale pak je tady jeden tip, který je hodně blízko. Milan píše. Ahoj dá, roková poupata. No my tě taky zdravíme, Michale, nebo Davide, vlastně Milane. Kde je Annabelle? To vím naprosto přesně. Obléká si montérky a v rámci projektu Zaměstnejte blondýnu jede za půl hodiny na stavbu do Horoměřic zdít barák.
1: To je přesně pro Annabelle. Mně napadlo, jak bychom to mohli zjistit, co je s Ančou, naší milovanou.
0: Jak? Podívat se do karet?
1: Kdyby jsme se podívali na její storička, protože většinou tuhletu hodinu už jich tam má aspoň 20, tak jsem si říkala, že třeba podle toho by to šlo zjistit.
0: Dobře, tak my se podíváme nenápadně na storíčka, nicméně pokud máte nějaký tip, tak nám ho ještě napište do Messengeru a třeba ho tu potom přečtem. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Dana Landu a zatančíme si s tím Valčík.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BBA Monolith ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
6: Tak co, Klára?
7: Kámo, vadí, že je malej.
6: Malej? A řešíš to nějak?
7: Ne, na to je moc malej.
6: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Korpiklány, Ajta na Rock Rádiu, 7 hodin a 48 minut. Dneska je úterý, máme před 8 a jak říká Anabel, která tu dneska není.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Jaký byl pro vás nejdůležitější sportovní mač v životě? Samozřejmě záleží na situaci, ale já třeba do dneška vzpomínám na legendární fotbalové zápasy v mém rodném Ostrově nad Ohří mezi Novým Městem a Starákem. To byly ale takový řežby. Vlastně si nepamatuji ani jeden výsledek, ale tam šlo vždy především o to zapálení a pro starší 18 let o zrobení žízně. A tak nějak si představuji i mistrovství světa ve fotbale motorkářů a podobných individuí, které se bude konat tento víkend v Hrozněvicích u Kostelce. Ono to možná nebude úplně jakože mistrovství světa, ale zábavy tam bude i tak kotel. Hele, to máte motorky, ohňostroj, ohnivášok, sobotní dívčí oktagon, po celý víkend soutěže, kapely, no a samozřejmě ten fotbálek. O vítězi dost možná nebudou psát světová média a něco mi říká, že ani americký prezident nepřijede předat pohár, ale vítěz získá nehynoucí slávu a obdiv všech přítomných motorkářů, motorkářek i motorkářčat a kdo ví, zda slávu vítězu nerozšíří do okolních dějin i přes polní. Ale hlavně to bude těžká pohoda, jako na každém srazu. Tento konkrétní, který pořádá Chopper Club Kostelecká rodina, bude již výroční 20. Sluší se připomenout, že vás čeká i kotel kapel. Milovníci mastné huby si přijdou taky na své, kdo by preferoval zeleninu. GZD mají od loňska dostatek siláže. Do Hrozněvic u Kostelce, což je součást jeho České Hluboké nad Vltavou, si sebou přibalte dobrou náladu. Míč, branky a vše ostatní bude na místě.
1: Rock Radio Motokeci. Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Škorpíci na Rock Radio White Dove, song, který nám zavírá dnešní společnou druhou hodinku. Za minutu a půl bude 8 hodin ráno, Zuzka už tady velice akčně a netrpělivě připravuje další přehled zpráv, tak se na ní těšíme. A pak nás čeká ještě poslední společná smutná hodinka, kdy budeme vzpomínat, že tu Anabel není dneska s námi.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dancehills a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského

0: Kiška, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Součástí programu bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už teď šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku polojasno až jasno, během dne bude přechodně až oblačno a k večeru se většinou zase vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme kolem 23 stupňů.
2: No a protože tu dneska Anabel není, tak si dáme vzpomínkovou pranostiku. Mm-hmm. Na svatého Pantole s kolombáčem na pole. Přátelé, kdybyste viděli, jak se Zuzka teď tváří, to je krásný.
0: Nevím, co dodat.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 stále opatrně ve směru na Ostravu se boural na 194. kilometru. V Ostravě se řeší nehoda na Plzeňské ulici, tam jsou sobě dva osobáky a je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A pozor si dejte taky v Praze na jižní spojce. U ulice 5. května směr Barandovský most, tam se taky bouralo a jsou tam uzavřené dva jízdní pruhy.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. Ať se vám dneska nerozbije na poli kolombáč, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
2: Já jsem chtěl říct Zuzka. Ta vám to přeje nejvíc. 4 minuty po 8 v úterním rokovém rozjezdu s datem 28. července. Víš, kdo je to kolombáč?
0: Ne.
2: Krištof Kolombáč přece.
0: Jo, aha, no, no to mě mělo napadnout. No,
2: přátelé, po 8:30 budeme rozdávat další dva lístky na Rock Castle. 13. až 15. srpna si úplně zadarmo ve dvou můžete užít tenhle ten festák v areálu zámku v Moravském Krumlově. Tak pokud chcete, pište si o lístky až do 8:30, buď do našeho messengeru na Facebooku nebo do vzkazu na Instagram a připište telefonní číslo. A když už budete v tom našem messengeru na Facebooku, tak si taky můžete tipnout v naší dnešní hře, kterou tady hrajeme a která se jmenuje Kde je dneska Anabel? Můžete svoje tipy posílat a my je tady prodrbeme. A teď už bude drbat zase muzika. Alice Kůprová, co ty na to?
0: Dobrý, dej to tam.

0: Iné kafe, déjà vu, kde jsou plechy rezaví v 8 hodin a 12 minut, nebo možná měděný spíš čeveče.
1: Já myslím, že by se sněl zjí volno.
0: Já jsem tady, to je pravda, já jsem přemýšlel, že v Řecku je hezky teďka. Pojďme se podívat na dnešního dědu, co vzpomínám s datem 28. července. Tohoto dne, roku 1987, hrál Ozzy Osbourne koncert ve vězení Wormwood Scrubs v Londýně. Před show mu jeden z těch trestanců uvařil čaj a při jeho popíjení mu prozradil, že sedí za otrávení 8 lidí. Takže Ozzy mu ten čaj vyjel nosem a hodil hrnkem o zeď. Před kapelou mu dělala vězeňská parta The Scrubs. Její basák seděl za upálení 37 lidí v klubu Soho. Kytarista umlátil drogovýho dílera k smrti, samý šikovní kluci. Pak nastoupil Ozzy, tehdy poprvé na jedno pódium spolu s kytaristou Zakem Wildem a basákem Bobem Daisleym mimochodem. Všude smrdila marihuana, takže to Ozzy mu připomínalo jamajskou svatbu. Vzadu byl bar, kde se strážníci zatím vesele opíjeli. Během vystoupení Ozzy několikrát zamrznul, když třeba poznal podle článků v novinách v publiku masovýho vraha, co zabil celou svoji rodinu a snažil se to hodit na svou sestru.
1: Ty brďo, to je společnost.
0: No a koncert končil společným songem od Elvise, Jailhouse Rock, vězeňský rock, a to společně s vězeňskou kapelou. A ve velkolepém finále se strhla taková mela, při který všichni trestanci z publika vyletěli řádit na pódium. Ozzy s kapelou tak jako jenom stihli utíct a Ozzy na tenhle ten den pak vzpomínal jako na poslední skvělou vzpomínku z 80.
1: let. Já si říkám, nejhezčí den v mém životě.
0: Přesně, to bylo tak krásný, to byla nejlepší party, co jsem kdy zažil. Jako taky bych si chtěl zahrát někdy ve vězení.
1: Jo.
0: Dělá se to, no, že občas kapely takhle jezdějí.
1: Jo, tak budeš mít spoustu fanoušků určitě ve vězení, to je pěkný.
0: Hele, třeba můj kamarád měl kapelu a normálně objížděli vězení s tou kapelou a hráli pro jiný vězně. Mělo to akorát ten háček, že ta kapela byla taky vězeňská, protože byl zavřený a v tom vězení tu kapelu postavili, naskoušel to tam s nějakou partou.
1: Taky máš super kamarády, koukám.
0: Jo, jo, jo, samý šikovný. No tak tohle bylo vzpomínání našeho dědy a teď už si dáme zase muziku. Alan Miles, Black Velvet na Rock Rádiu.

0: Je 8 hodin, 23 minut, tohle byla Avantejša a loňská pecka The Witch, neboli Čarodějnice. Nám tu dneska v páru Čarodějnic jedna chybí, Anabel tu není a vy hrajete, věřte, nevěřte a typujete, kde by Anabel dneska mohla být. Některý z vás typují, že se to týká pana Buráčka, což je jí pejsek. Martina píše, pan Buráček šňupnul broučka a je na veterině. Dobře, ne.
1: Šňupnul.
0: Pavel píše, a nepřilhala si náhodou Anča Buráka, že by z něj něco teklo?
1: Au.
0: Jakože by se z pana Buráčka stal slovenský zpěvák Pavol Vítok, to radši taky ne. A potom tady ještě pozornější posluchači reagují na včerejší příhodu. Honza píše, je to jasný, měla rande, zapůsobil na ní ten maník, co jí řekl, že je Číča.
1: Jo, ten milej pán.
0: Milej pán.
1: Festivalu, jasně.
0: A Michal píše, nazdar čumáci, já myslím, že Anabel jela navštívit svého nového kamaráda Číču. I když to zní zase tak, že se s ním možná úplně nejela pomazlit, ale třeba ho jela, jak ona říká, familiérně pobodat.
1: Ano, přizabít.
0: No,
1: tak,
0: co myslíš?
1: Nevím, ale možná bychom jí mohli zavolat a vlastně se jí nakonec i zeptat, co vlastně dělá dneska.
0: Já si myslím, že spí, takže...
1: No, tak to je dobrý, no, super. Já jdu taky spát asi.
0: No tak dobře, Zuzce přeju dobrou noc, Anabel taky a vás probudíme už za chvíli další muzikou. Olympik zahrajou pecku jednou.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Tak to kecáš!
12: No kej, co? Kámoš má ještě větší.
11: A co na to jeho holka?
12: Našla si jinýho. Ten mám malej.
11: No jo, zlatej malej.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Přesně jak jsem slíbil, že to tady pořádně odpálíme olympikama a peckou jednou na Rock Rádiu, tak se nestalo, protože to je pomalá věc. Máme minutku, necelou minutku po půl devátý, tak než se podíváme na to, komu rozdáme další lupeny na Rock Castle, tak je mou milou povinností vám představit tady Zuzku. To je paní, která tady mimo jiný hovoří moudře o tom, jak jiní milionáři na hřištích vydělávají těžký peníze. A teď si dá další díl nekonečného seriálu Sport. Jo?
1: Jo.
0: Jo? Mm-hmm. Opravdu?
1: Jo, je pusto.
0: Máš to připravený?
2: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
1: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve Slezském derby v Opavě. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku, se kterým na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. A tenistka Linda Frúvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu 6-7-1-6 Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na pražské jižní spojce se dnes ráno u křížení s magistrálou srazily dvě dodávky a náklaďák. Provoz je tam výrazně omezený a před nehodou se směrem k Barandovskému mostu a na Smíchov tvoří kolony. Na pražském okruhu pozor ve směru D10, tam se bouralo na 59. kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A v Ostravě pozor na Plzeňské ulici, kde se srazily dva osobáky a i tam neprojedete jedním pruhem.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky, bylo to krásný, jako vždycky. Tady ti dávám za to Judas Priest a United.

0: Judas Priest, United, Rock Radio, rokovej rozjezd, 6 minut po 8:30. I při úterku, přátelé, jak tady celý ráno zase slibujeme, pro vás máme krásný 2 lupeny na festiák Rock Castle do Moravského Krumlova. No a jeden šťastlivec už je vybraný a my mu teď jdeme volat, tak mobily do ručky, ať nám to zvedne.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 8 hodin 39 minut a my už máme na drátě dalšího šťastlivce, který od nás získá lístky na Rock Castle. Lépe řečeno, opět nám napsalo strašně moc ženských, nevím, jestli Rock Castle je vyloženě dámská záležitost, ale dnešní lístky získává další paní na holení a to je Klára z Olomouce. Klárko, dobrý ráno, přejeme.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno, ahoj.
1: My tě zdravíme, prosím tě, ty jsi říkala, že teďka řídíš kamion nebo co děláš?
3: Řídím kamion po Brně, jo, takže je to nádherné zpestření a ani mi Brno dneska vadit nebude.
2: To všichni Brňáci určitě rádi uslyší.
1: Tak, přesně, ocenění.
3: Ne, musím říct, že se umí teda pěkně zipovat, za to je chválím, co fakt umí asi jenom v Brně, protože jsem na to zvyklý, tak.
1: Prosím tě, ty jsi psala, že jsi naposledy na festiáku byla před 12 lety. Proč?
3: Je to tak, pak jsem si našla manžela, který nesympatizuje tady s tou hudbou.
1: Ajajajaj.
3: Ale teď už mám teda 11-letou dceru, s kterou chodíme na Olgu Lounovou, ale to taky není rád. Tam je totiž klávesák a já po něm strašně pálím, takže to vždycky jako je žárlivá scéna.
1: A?
3: Ale díky bohu za to, no, a teď teda konečně půjdu na festiák.
2: Doufáme, že manžel poslouchá, bude mít určitě radost.
3: Poslouchá. A to je tak na Evropě 2 s Anabel, ale tady to neposlouchá.
1: Dneska se nám to všechno tak hezky spoje. Prosím tě, a Klárko, půjdeš teda s dcerou nebo půjdeš s někým jiným na festiák?
3: Dcera si myslím, že by ještě nešla, ale vezmu kamaráda, který stejný den, jak já slaví narozeniny, a tak nějak jsme se na tom domluvali, že bychom tam teda šli, protože oba milujeme Zaka, takže určitě vemu ho.
1: Zaka, myslíš jako Zaka Wilda?
3: Zaka Wilda, přesně tak, jo. Jasně. Je to mesecovka, na tom jsem byla v Praze, když tady byli, někdy, kdy to bylo rok 2012 a dostala jsem od něho pusu na čelo, tak jsem si to čelo nechtěla mít, ale pak bych vypadala jako kavaléra a to jsem nechtěla, tak jsem se musela umyt, no.
1: Takže bereš sebou speciální zásobu kalhotek, kterou po něm budeš střílet, až bude na pódiu?
3: Ne, to asi ne. Ty si nechám na místě.
1: Je pravda,
3: ať
1: že jsou...
3: Ať manželovi nespůsobím nějaké trauma.
1: Kalhotky jsou drahý, takže radši jenom třeba házej zamilovaný pohledy. Prosím tě...
3: Tak já na něho zase počkám.
1: Tak my ti přejeme, aby si Zaka i všechny ostatní kapely moc užila. Oslavte tam s kamarádem narozeniny, pořádně to zapijte. Přejeme ti samozřejmě i my tady za celý Rock Radio hodně štěstí, zdraví, pokoj svatý a tak dál. Dneska dobře dojeď, Brno bejvá někdy zrádný, tam jsou tu samý jednosměrky. A zase se někdy ozvi, budeme rádi.
3: Super, děkuju strašně moc, děkuju.
2: Tak užijte si to, ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Hezký ráno, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Další lístky na Rock Castle zase zítra. Doporučuji, abyste napsali nějaký pánové, protože zatím jste byli teda v pondělí i dneska v těžkým oslabení, vlastně ne v přesilovce, v těžkým oslabení oproti dámám. No a všem, co řídějí, takže Klára a všichni ostatní, posíláme vám do auta Nickelback a Photograph. Právě teď kde jinde než na Rock Rádiu.

0: Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Až jednou zaklepou

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu.

0: Loňská novinka Rybiček 48, Nebeská prána, 10 minut před 9:00 jako jedna z posledních pecek dnešního rokovýho rozjezdu. My tady celý ráno dneska hrajeme hru Kde je Anabel? A vy tipujete, kde je Anabel? Píše Iggy. Dobré ráno, cvokeři, rád se zúčastním soutěže, kde je Anabel? V naději v dobré časy odjela za mnou na Moravu do Veselí nad Moravou. To by si spřál, co?
1: No, teď jsem to chtěla říct, že to by byl Iggy určitě rád.
0: By se z toho celý poprděl.
1: Tak se nech zdát, jdeme dál.
0: Pavka z Moravy píše, zdravím Oldo Rádia, Anabel určitě dostala za racha domácí vězení a přemýšlí doma v koutě o tom, co provedla. Tyjo, to nevím, ta toho provedla tolik, že...
1: Já si myslím, že Anabel moc nemusí zpytovat svědomí. Myslím, od toho jsou tady jiní.
0: Že si chtěla říct, Anabel moc nepřemýšlí, když to je ošklivý. Ne. Michal píše, ahoj, Anabel je přeci doma a pije tu vodu, co jí praskla. Bylo ráno řečeno. No, Michal evidentně dává pozor a poslouchá nás o česti. Možná. Woody, poslední tip. Ahoj, Rock Radio. Anabel jela na natáčení dalšího dílu panenky Anabel. Manželé Warrenovi jí poslali nabídku, protože v životě neviděli většího démona, než je ona. A to je krásný.
1: To je hezký.
0: Tak kdybych si měl vybrat, tak třeba Woody, anebo případně to, že jela tady zdít nějaký barák, je kam dohromě říct.
1: Nebo na farmu, přišlo. To je taky pěkný.
0: Tak.
1: Trošku mě mrzí, že jsme to jako nerozklíčovali, že jsme to nezjistili, protože Anabel asi chrápe a... Řekneme si zítra, no.
0: Řekneme si zítra, já si myslím, že Anabel to rozhřešení dá sama.
1: Uvidíme.
0: Takže si držíme palce, no a jinak se s vámi loučíme.
1: Já ne.
0: Ty ne?
1: Já tady zůstávám.
0: Zůstaň se mnou, no tak nic, tak já jdu pryč, to je Him Wicked Game, mějte se pěkně zase zítra ráno a užijte si to, co ještě se Zuzkou až do haleluja.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Letošní sucho v Evropě vlivem klimatické změny zesílilo. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty zásadně zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Vyplývá to z analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, na které spolupracovala i Česká zemědělská univerzita. Lesní požáry, které poblíž Bordeaux na jihozápadě Francie spálily už asi 42 tisíc hektarů, zahlaly celé město do hustého kouře. Oheň, kvůli kterému úřady evakuovaly víc než 200 tisíc lidí, se v noci na dnešek přestal šířit do okolí. Do zasažené oblasti se chystá prezident Emmanuel Macron.

0: Kron. Teniska Linda Fruvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu 6-1-1-6 Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne.
1: Rock Radio, počasí.
0: Během dne bude přechodně až oblačno, ale k večeru se opět vyjasní a bude slunečno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 30 stupně Celsia. Na severu a severovýchodě bude kolem 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D7 se sebou ralo ve směru na Prahu, srazil se tam náklaďák s osobákem na 3. kilometru. A pozor si stále dejte na jižní spojce u ulice 5. května směr Barandovský most, tam se ráno stala vážná nehoda a jsou tam uzavřené 2 jízdní pruhy.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Dneska jsem tě trumfnul asi. Jsem šel spát později a spal jsem míň určitě než ty.
0: Jo, myslíš?
2: Já už jsem vlastně šel spát dneska.
0: To jo, teda jak to?
2: Až ve dvě.
0: Jaká party byla?
2: Hele, ne, stalo se to tak jako nějak náhodně, šli jsme spát, tak jsem si pustil film Troja, jen tak jako, že u něj usnu. A člověče, tak jsem se ti do toho
0: tak
2: zakoukal.
0: Tak tě to chytlo, jo.
2: To já už jsem to dlouho neviděl, asi 20 let.
0: Já
2: to je
0: 20
2: let,
0: nikdy.
2: Je to starý, no. Ne? Tak on je tam ten Brad Pitt, no, tak...
0: No, tak to bych se mohla podívat,
2: ne? Jo, ten se ti tam bude líbit, on tam má ty dlouhý vlasy, jako... Mm. A člověče, jsem se ti do toho zakoukal, ale je to smutný teda, jako, ten příběh, ale... Dneska si o tom něco přečtu.
0: No tak děkuji za tip.
2: Ty jsi fakt neviděla Troju,
0: ne,
2: jo?
0: Někdy si to dám.
2: To je starý film, to je 22 let, nebo kolik. Jo, vlastně, no, na tebe je to všechno starý takhle, no. Jsi ještě mladice. No tak koukni na Troju, no, je to dobrý. Třeba jsem teď dal tip nějakým posluchačům, jako fakt, já jsem taky dlouho neviděl.
0: Dáme si to.
2: Víš, jako, jsem si říkal, usnu toho, jak se to pustím a člověče, koukal jsem. Až jako do té doby, než mu tam prostřelí tu patu, to už jsem vidět nechtěl.
0: To ale je,
2: to už ví zasvěcený jenom. Tak, tak jo, Zuzko, děkujeme za zprávy. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne. No a my jdeme na muziku. Tady jsou JT Corp.

0: 9 hodin a 20 minut téměř na Rock Rádiu dozněly Clash. Dneska máme 28. července, pojďme se podívat na nějaký historický události, respektive připomenout třeba i narozeniny. Nejdřív ale smutná zpráva, protože v roce 2021 v tento den zemřel Dusty Hill, basák, dlouholetý basák kapely ZZ Top, bylo mu 72 let. ZZ Top v nějaký formě pokračují bez něj, i když taky už to není úplně ono, ale tak nějak se, dá se říct, resuscitovali a ještě pořád to nějaký ZZ Top připomíná. I když už to není úplně ono, protože basák Dusty Hill to byla ikona. Nicméně, tak na něj zaspomínejme, stejně tak můžeme popřát všechno nejlepší k narozeninám Jacobu Shendixovi, což je zpěvák kapely Papa Roach, ten dneska slaví padesátiny. Tak všechno nejlepší ke kulatinám, stejně tak jako já za sebe určitě chci popřát všechno nejlepší Steve'u Morsovi, kytaristovi nebo ex-kytaristovi, už dneska bohužel, musíme říct, kapely Deep Purple, byl s nimi od poloviny 90. let a dá se říct, že je tak nějak zachránil v té době, kdy je opustil Richie Blackmore a stal se stabilním prvkem týhletý sestavy, až bohužel do doby, než mu onemocnila manželka a on nechtěl fungovat v rámci turné a chtěl být s ní v těch posledních měsících, což ho stálo místo v Deep Purple. To mě trošku mrzí, musím teda říct, že ty poslední dvě desky bez něj, tak to je bída. Já jsem si prostě zvyk na Steve'a Morse a ono to není jen tak nahradit kytaristu a ještě obzvlášť, když už v Purplech není ani John Lord, protože Dona Airyho jsem taky nějak nepřijal v té sestavě. On je výborný klávesák, ale prostě i když se to zdá, tak přece jenom styl Johna Lorda a právě Dona Airyho se hodně liší. On je takový, Airy takový hodně fanfárovej a zase naopak ten byl, John Lord byl takový spíš alternativnější, undergroundovější, no, spíš se podobal Kenu Henslimu, ale to už jdeme hodně hluboko. A ještě bych rád připomněl narozeniny, který by oslavil Rick Wright, tedy když už jsme u těch kláves a u těch legend, samozřejmě klávesák kapely Pink Floyd, ten zemřel 15. září 2008, tak dneska by taky oslavil narozeniny, tak posílám pozdrav stejně tak jako Johnu Lordovi, tak i Ricku Wrightovi tam nahoru. No a jedny narozeniny si necháme na příští hodinu, ty oslavíme trošku víc a taky si něco zahrajeme od toho umělce. Těším se na to stejně tak jako na další muziku. Znouzecnost za chvíli dáme si Pop Evil nebo taky Toutou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
6: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
6: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dabu.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Děkuji Anthony Kiedisovi za slovo, právě teď mi ho předal na Rock Rádiu Red Hot Chili Peppers 5 minut před 9:45. Já tady mám pro vás pozvánku, protože i letos budeme slavit narozeniny, tentokrát 18. a z Plzně se přesouváme na Moravu, konkrétně do Zlína. Oslavíme to tam společně 7. listopadu a předprodej už je spuštěn, a to konkrétně ve slušný partě na rockovýradio.cz za zvýhodněnou cenu 590 Kč. A to až do 31.7. Takže můžete nakupovat, pokud jste členy slušné party, a pokud ne, tak se můžete samozřejmě přidat. Jinak zahrajou zase 3 kapely, které znáte z našeho vysílání. Kdo zahraje, tak to je jako každý rok tajemství, to vám postupně budeme odhalovat, ale určitý indicie už najdete v grafice, jak na našem webu, tak na našich sociálních sítích. Tak na to koukněte, zakupte lupen a 7.11. vyražte do Zlína na 18. narozeniny Rock Rádia. Pokud je to pro vás daleko, a to i termínově, tak jsou tady akce, které jsou mnohem blíž, a ty se dozvíte za chvíli v kulturních typech. Stejně tak potom vám naservíruju další muziku. Dáme si Offspring, Parkway Drive, anebo taky Kabáty na Rock Rádiu.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tím neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pan Links nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo, a děti do 12 let, to mají gratis.
6: Kámo, já už to nevydržím.
7: Kámo, ten je velký.
6: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
7: Dík. Fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockovýho festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Rock. Rock Radio. Radio. Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná e-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za

0: prázdniny jsou tady.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
6: Rock Radio. Zprávy.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče s polem. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga.
6: Rock Radio. Počasí.
8: Tak zkoukneme ještě dnešní počasí, ono to bude jednoduchý, protože má být jasno až polojasno bez srážek a teploty by se měly pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
6: Rock Radio. Doprava.
8: No a na silnicích je to ještě jednodušší, protože aktuálně tedy na těch hlavních tazích a v těch větších městech nejsou hlášeny žádný komplikace ani nehody, které by vás měly brzdit v provozu. Samozřejmě jsou tam občas někde nějaký zmačkaný blatníky na těch okrskách, ale to si tady říkat nebudem. Tak jezděte opatrně, držte to a hlavně všem přeju šťastný dojezd.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
8: Pěkný rokový dopoledne vám z Rock Rádia něco málo po 10. hodině přeje Kamil Dráb při úterku 28. července. Dneska slaví narozeniny Michal Kocáb a my mu za chvíli popřejeme a zároveň si zahrajeme něco z jeho tvorby. Já jsem vybral pražský výběr, protože prostě k němu mi to patří. Samozřejmě mám rád i jeho solový desky a další jiné aktivity, třeba Aftershock a takový tyhle ty další věci a projekty, na kterých se podílel, ale přece jenom ten pražský výběr a hlavně tedy píseň, kterou jsem pro vás připravil, která se jmenuje Zbal si to svý ráno, tak to je pro mě asi, nevím, já si tenkrát pamatuju, jak jsem to viděl poprvé v televizi, v druhé polovině 80. let, jak tam tahle ta píseň vylítla, ještě tam hrál na kytaru Miloš Dodo Doležal, taky v té skladbě v tom klipu, nebo on to nebyl klip, ono to prostě bylo jenom hraný v nějakým pořadu. A musím říct, že mě ta píseň absolutně semlela. Strašně rád si ji připomenu právě teď na výročí, tedy na narozeniny Michala Kocába pro Krádiu. Takže počkejte si na to, stejně tak jako předtím si dáme třeba ještě Stony, dáme si taky Pain a na začátek tady mám pro vás Vítas.

neděláš? Chrápeš pořád jenom na tom otomanu Poděkovi. No co na mě koukáš? Co koukáš? Jenom koukáš, nebo se přebaluješ v tom harampádí, kterýho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou k užitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leštíš.

0: Úžasná věc, pražský výběr, v tomhle případě jenom výběr a zbal si to svý ráno, rok 1987 a samozřejmě v čele s Michalem Kocábem, který dneska slaví 72. narozeniny, takže z Rock Rádia přejeme všechno nejlepší, já sám i za sebe, protože Michal Kocába jsme tady měli na rozhovoru, měl jsem tady i Vildu Čoka, se kterým jsem se teď viděl o víkendu. Skvěle jsme si popovídali, možná dorazí na Silvestra, pokud bude zase nějaká estráda vtipná, tak jsme se tam předběžně domlouvali, že bychom něco mohli vymyslet a taky jsme tady měli na začátku roku Michala Pavlíčka, takže v podstatě už nám chybí jenom Klauda a Jirka Hrubeš, aby jsme měli kompletní pražský výběr, aspoň tedy tu fázi, která přišla v 80. letech s tou novou vlnou, protože samozřejmě pražský výběr sahá až do 70. let, kdy se věnovali trošku jiný muzice a byl tam i Ondra Soukup a další. Ale abych se dostal k tomu, co chci říct, tak samozřejmě je škoda, že pražský výběr nevydal už v podstatě 30 let žádnou novou muziku, přestože materiál je připravený, jen se na tom pánové nedokážou shodnout, ale ono je to celkem pochopitelný, protože takový osobnosti, jaký v pražském výběru jsou, tak to je asi opravdu těžký skloubit, jak by to mělo vypadat a určitě pánové taky mají nějakou svoji vlastní představu, ze který nechtějí ustoupit, takže asi to tak má být, ale každopádně to, co zanechali na těch třech nebo respektive čtyřech albech, jak říkám, tu první fázi z těch 70. let až tak úplně jako do tohohle neberu, tak to prostě přetrvá na věky, to je neskutečný. Ale Michal Kocáb se samozřejmě podílil i na dalších jiných věcech, už jsem zmínil projekt Aftershock, což je skvělá záležitost, mezinárodní, ale taky třeba i svoje solové desky, jedna z nich se jmenuje Zakyslík, což je perfektní album, akorát si nemyslím, že potěší až tak moc rockový muzikanty, ale pokud byste se chtěli trošku zaposlouchat a trochu zahloubat, protože jsou tam i skvělý texty, tak tahle ta deska je opravdu parádní. No, je toho víc, dalo by se mluvit hodiny a hodiny, na to samozřejmě čas nemáme, takže ještě jednou Michalu Kocábovi všechno nejlepší k jeho narozeninám a pojďme na další muziku. Aerosmith, bude Lucie taky, anebo Battle Beast.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Vše pro bagr.cz Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň! Chtí mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Tak co, Klára?
14: Kámo, vadí, že je malej.
13: Malej? A řešíš to nějak?
14: Ne, na to je moc malej.
13: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
15: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Lenny Kravitz, American Woman, výborný cover, který patří k těm povedeným a který si historie zapamatovala a zapamatuje. Tak to byla ukázka, kterou jsme si dali teď na Rock Radio v 10 hodin a 39 minut. A podíváme se na náš web rockovýradio.cz, jak už jsme včera říkali, rozjelo se hlasování do rockového referenda, takže můžete říct svým hlasem, co byste chtěli slyšet na Rock Radio v sobotu večer od 19 hodin. Tentokrát je to taková zvláštní vlna. Já nechci říct, že se přiklaňuje k hair metalu, protože ty kapely, jak jsem říkal už několikrát, tam byly tak nějak nespravedlivě zařazený do té vlny přerodu konce 80. let a 90. let, byť patřili trošku někam jinam, ale tak jako dá se říct, že tam prostě se svezli na tom. Každopádně jsou to velice, bych řekl, kapely, které mají svůj styl a mají svoji tvář oproti tomu, co všechno se tehdy generovalo pod hair metalem a všechno to bylo na jedno brdo. Firehouse, Giant a Saigon Kick. Tak to je nabídka alb, který, nebo kapel, který si můžete vybrat. Firehouse nabízí výborný album Hold Your Fire z roku 1992. Giant taky. Výborná deska Last of the Runways rok 1989. A Saigon Kick v podstatě asi tu jejich nejznámější desku, která tak trošku spadá i do vlny grunge, jmenuje se The Lizard a vyšla v roce 1992. Na ní je právě ten velký hit Love is on the Way, který zase trošku z té desky vybočuje, protože to album je trochu jiný zvukově i stylově a tahle ta píseň právě tahne tu kapelu. Jako podobný problém třeba měli Extreme a nebo Mr. Big, kdy vlastně předvedli podobné hity tehdy na počátku 90. let, přitom obsah toho alba byl úplně jiný. Tak rozhodujte, hlasujte, zatím to vypadá, že nemáme jasného kandidáta na vítěze, protože všechny tři desky se drží s 30%. Tak uvidíme, jak to bude vypadat a jak to nakonec rozhodnete. Pojďme si dát Bohnouty, Simple Plan, taky Foo Fighters. No a v 11 hodin už budeme hrát podle vašich chutí a přání, protože nás čeká elektrický oběd.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Trautenberg valí na Rokin a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráďa Horký, že slíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrátky.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než původně plán předpokládal. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlení povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to v pondělí řekl ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Ten je prvním zahraničním státníkem, kterého nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. No a tenistka Linda Fruchtwirtová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvousetech Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasno až polojasno a beze srážek, denní maxima mezi 25 až 30 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Skoukneme ještě silnice, Chrudim v ulici Škroupová, tam je nehoda osobního auta a chodce, tak projíždějte opatrně, právě se to tam řeší, tak počítejte taky s omezením. Stejně tak jako ve Zlíně třída osvobození, nebo respektive na Zlínsku, takhle, třída osvobození Otrokovice, taková je to hned blízko vedle sebe, tak bacha, tam na té hlavní štráse tady probíhá vyšetřování nehody osobního auta a autobusu, komplikuje to tam průjezd, tak počítejte i s malým zdržením. Opatrně a dojďte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
0: Tak jdeme na elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání. Můžete si psát na náš Facebook do zpráv nebo využít e-mailu obed@rokovirádio.cz. No a já, Kamil Dráb, váš šéf kuchař, v tuhletu chvíli vám to budu servírovat tak, jak mi to bude chodit, a samozřejmě pokud to bude v mojí moci, tak vám velice rád přání splním. Nebudeme to zdržovat, já si dám hned teď první kousek, první zákusek, předkrm by se dalo říct, a pak už nám to budete servírovat vy. A ode mě dneska vzpomínka na v podstatě týden starou záležitost, a to je Masters of Rock a konkrétně vystoupení kapely Halloween.

Dali jsme si Halloween na začátek dnešního elektrického oběda, teď už pojďme na vaše přání. Ahoj Kamile, pustil bys tam něco od Electric Cowboy? Na rokáči byli úžasný, díky moc. Pustíme si je, dáme si je společně s Baby Metal.

Mr. Big, utajený klenot na albu Lean Into It z roku 1991, tam to všechno přebyla skladba To Be With You, ale uprostřed toho alba je píseň Just Take My Heart, krásná balada, která zazněla právě teď v elektrickém obědě na Rock Rádiu, a to díky Žanetě. Mám tady další přání, to napsal Carlos z Českých Budějovic, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Cestu od Protea, píše pro všechny řidiče MHD, kteří teď taky vozí kaštany po městě. Tak tomu moc nerozumím. Kaštany po městě, to byl asi nějaký slang tady řidičský. Každopádně zdravím do Českých Budějovic a jdeme si dát Protea.

0: Rock Radio. Radio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste projednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Iron Man a Black Sabbath na Rock Radio v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a tenhle ten kousek byl od Radka. Já tady mám další přání a to je od Zuzky, která napsala, že by chtěla pro svého manžela Rosťu nechat zahrát něco od Journey. Jen tak pro radost, protože v létě spolu budou už 36 let nebo... respektive, teď je léto, ne? No tak vás zdravím, samozřejmě gratuluju, protože to se hned tak v dnešní době nevidí a samozřejmě přeju, aby vám to vydrželo až do soudního dne. No a já jsem vybral Journey takovou netypickou píseň, protože všichni samozřejmě známe ty profláklý kusy, ale já jsem vybral píseň, která je z roku 1978, je to krásná balada, jmenuje se Lights, tak doufám, že udělá radost.

Stones a Bon Jovi, to je titulní věc alba z roku 2002 a tuhletu parádičku si přála slyšet Stáňa. Další přání je tady. Ahoj Kamile, prosím o zahrání písničky Majoretka od Vypsaný Fixy pro kolegyně Karlu a Simču pro hezký den a posíláme pozdravy z portugalského Porta. Až tady vás posloucháme. No děkujeme moc, tak zdravíme, užívejte dovolenou a tady máte pozdrav z Rock Rádia. Vypsaná Fixa, Majoretka.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: No okay, co? Kámoš má ještě větší.
11: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho, ten má malej.
11: No jo, zlatej malej.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.

Dali jsme si Queeny, Radio Gaga, Elektrický oběd je to, co právě teď posloucháte a samozřejmě posloucháte i vaše tipy a přání na muziku. A Queeny, který jsme si právě teď dali, tak ty chtěl slyšet Olda pro všechny pracující, ať se jim lépe dělá. S touhle muzikou to jde jedna radost, jak tady píše. Jdeme rychle na další přání, ať to stihneme ještě hodně, no i když už moc nestihneme, už je po 3/4. Tak rychle, nebo v rychlosti dáme přání a to je na kapelu Rimortis, protože napsal a nemám tady podepsaný. No to nevadí, ale prostě je to vzpomínka na letošní Masters of Rock na B-Stage a právě tam například Rimortis zahráli. Tak a myslím, že tam byly nějaké asi problémy, tuším, že nějak s tou elektrikou, že to bylo právě v tom okamžiku, nebo nevím, prostě, že snad zahráli strašně málo. No to je jedno, tak teď na Rock Rádiu si je dáme. Mám tady Strážce zámků.

Bad Walls na Rock Radio Sober, výborná píseň z roku 2019, ještě s Tommy Wextem, vlastně poslední album, který naspíval, pak dostal padáka, protože se vyjadřoval k určitým věcem, který se kapele nelíbily. No, to je taky takový nesmysl, ale co se dá dělat. Každopádně je to přání, který jsme slyšeli na základě poptávky od Věry a další vzkaz je od Vlastíka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Judas Priest, bylo by to pro všechny, co se na ně chystají do Ostravy. Díky, tak to zahrajeme, já k tomu ještě přihodím přání od Lenky, která píše, že by taky chtěla Judas Priest a je to, jak tady dodává, k našemu dnešnímu 20-letému výročí svatby. Díky, Lenka. Tak jo, tak pouštím Judas Priest a zároveň se s vámi loučím. Kamil vám přeje hezký úterý a už za chvíli Dan se svým rokovým porazem. Co se dneska vešlo, vešlo, jinak to zkuste příště zase. A teď už Judas.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tamy duní, kous stoupá.
4: Trutno, potr všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordel. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
4: Ale i Swing Ondřej Havelky.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu tam.
0: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké poledne přeje David Račák. Digitální agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda. S plánem kabinetu poté vyslovila souhlas rodina. No a fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku, s nímž na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. Do ligy se pak dostal administrativně místo Karviné.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude polejasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
12: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rock Radio. Doprava.
11: V ulici Suková v Plzni je mimo provoz, jsou semafory, je tam silný provoz, tak dávejte bacha, jestli někam jedete, i tam pořádku dorazíte.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
11: A já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. A já mám pro vás takový malej tahák, protože dneska na vás budu štědrej a budu co rozdávat lístky. A kdo bude rychlej, ještě než to vyhlásím celý, na co to bude, už se můžete kouknout na naše socky, mrknout na Facebook, už tam je příspěvek a já vám napovím, kapela se jmenuje Jak ryba. A já jdem k hudbě, pustím vám Pink Floyd, Dogu, Brené Adamse anebo Papa Roach.

0: to byli Pink Floydi. Na Pink Floydy sice lístky nemám, ale mám na Rybičky 48 a ty já budu rozdávat a dneska si je pěkně ve 3 nebo kolem 3 hodiny rozdáme. Mám 5 lístků po 2, takže nepůjdete sami a to, když mrknete na náš Facebook, tak teďka 30.7. a je to v rámci Prague Bar Open Air, tak budou v areálu 7 v Holešovicích Rybičky vystupovat. Je to jejich samostatný koncert letní. Tak kdybyste se chtěli na to mrknout a trošku si vodáchnout ještě před víkendem, pěkně zapařit a zabékat si, tak mrkněte na naše socky, tam ujíte příspěvek, kde v takovém autě jsou Rybičky, já jsem tam udělal takovou AI montáž, je to i se mnou, že rozdávám lístky, tak tam označte, koho byste vzali a klidně mi napište, proč byste ho vzali, ale stačí, že ho označíte a já pak někoho vyberu a půjdete se na to mrknout. A já mám pro vás další skvělou hudbu, třeba Soundgarden, Powerwolf, anebo Aleš Brichta, Zemříte nepovinný.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Srpnový rockový referenda otevřeme ladně s melodickým rockem. Jedničku mají Firehouse s deskou Hold Your Fire z roku 1992. Dvojku dostali Giant a album Last of the Runaways z roku 1989. Nebo můžete zvolit Saigon Kick a desku The Lizard taky z roku 1992. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

A to byly Green Day, Oh Love z roku 2012. 14 let už tahle písnička stará, nestárne. Ale my se budeme bavit sice o Billy Joe Armstrongovi, ale on teďka sešel na pódiu s Brucem Dickinsonem a zaspívali na jednom mejdanu, zaspívali poctu Davidu Bowiemu a zaspívali společnou písničku. A já vám ji pustím a jmenuje se All the Young Dads. Tak já vám pustím, jak kluci zněli dohromady. Ať taky máte trošku přehled, co se děje ve světě.

0: A takhle skvěle kluci zněli, je to pecka, Bruce Dickinson, skvělý hlas, Billy Joe Armstrong taky. Kdybyste chtěli, tak už si můžete koupit dopředu lístky, protože Bruce Dickinson bude příští rok na Master of Rock, takže se na něj můžete vyrazit, podívat. My všichni milujeme Iron Maiden. A já vám pustím další hudbu, budou tam třeba Guano Apes, Horký žeslíže, anebo Metallica, Nothing Else Matters.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Toto je...
5: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
5: Zach Wild a jeho Black Label Society,
4: veselá parta Aylstorm
5: i Američané Savatage a Testament,
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech minulý týden ve středu. No a na Táborsku se zřejmě pohybuje velká kočkovitá šelma. Lidé ji o víkendu spatřili u obce Roudná, nedaleko Soběslavy. Video od ženy, která pohyb černé šelmy zaznamenala na mobil, zveřejnila policie na webu. Lidé by měli být v přírodě u polí a lesů obezřetní.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 kolem 3. kilometru na trase Německo-státní hranice Praha. Dávejte pozor, je tam předně na vozovce, jsou tam zbytky pneumatiky, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
2: A máme chviličku po 13. hodině a pokračuje Rokovej voraz s Danem. A jak jsem říkal na začátku, dneska rozdávám lístky na rybičky 48 a bude to, já vám to řeknu, v Holešovicích, areál číslo 7. A bude to tenhle čtvrtek 30. Tak se mrkněte to na Facebooku, už událost. Tam, když mrknete, tak někoho označíte a můžete dostat lístky. Je to, rozdávám 5x2, takže nepůjdete sami. A aspoň vyrazíte ještě před víkendem si pořádně zapařit, má být brutální teplo, takže deštníky sebou na vás nepaří. A já vám pustím další hudbu, a třeba Gány, Five Finger Death Punch s Robem Helfordem, anebo Evanescence.
1: Rock Radio.

0: A to byl pražský výběr Tatrman z roku 1987. A právě Michal Kocáb dneska slaví 72. narozeniny. Je to český hudební skladatel, klávesista, občanský aktivista, bývalý politik a hlavně jako zakladatel pražského výběru a hlavně frontman. My mu přejeme za celý rokový rádio všechno nejlepší, ať dál tvoří. A my máme rádi všichni známe Pražákům těmi, hej, protože my jsme Pražáci tady. A já vám pustím další hudbu, YouTube, Baby Metal, Harley anebo Warlock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pandlings nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Kámo, já už to nevydržím.
12: Kámo, ten je velký.
11: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
12: Dík, fakt, kámoš.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

před 40 lety, to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: To byly YouTube. Těm teďka nedávno vyšla novinka, je to pár dní zpátky, mají Street of Dreams, docela poslouchatelný, já jsem to párkrát pustil, začátku se moc nelíbilo, pak to bylo docela dobrý, ale já mám pro posluchače, co mají rádi českou hudbu a rádi škvory, tak mám taky novinku tady a já vám to pustím, protože kluci to nahráli, co pro vás mají za novinku. Tak vydržte, já to tady naladím a jdem na to.
1: Zdravíme ze studia, naše deska je hotová, natočená a odevzdaná do výroby.
2: I když album vyjde až na podzim, už brzo se můžete těšit na první ochutnávku.
3: Už se nemůžeme dočkat, až to uslyšíte. Sledujte naše sociální sítě, ať vám nic neunikne.
0: Takže kdo máte rádi škvory, tak se máte na co těšit. Brzo vyjde nějaká jejich pecka na podzim celý album. Já se taky těším, jsem na to zvědavej. A já vám pustím jinou českou pecku, a to Olympiky a Dávno.
4: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 9000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!

0: nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: z politických debat. O zrušení devítky dříve hovořil předseda SPD Tomio Okamura. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už teď šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Novinkou by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Rock Radio.
1: Doprava. Na D511 kilometr Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo nákladní, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rock Rádio. Rockovej foras. A je 2 minuty po 14. hodině, jsme v poslední hodince rokovýho razu s Danem. A já jsem teďka tady koukal, že zase budou 40. No tak nám 40. to nevadí. My jsme jedině rádi, že těch ženských ve 40. je ještě dost. A já vám pustím další hudbu a bude třeba Láďa Křížek, Alice Cooper, anebo Sabaton a Bismarck.

0: A to byly Him a I Joy Me z roku 2000. Já jsem bádal potom, proč vlastně kapela skončila a prý ztratila takovou tu jiskru, co měla dřív a už měli jako tvůrčí krizi, že už nevytvořili nic normálního, protože když v roce 2013 odešel bubeník Gus Lipstick po albu Tears of Tape, tak už jakoby ta kapela nezněla tak, jak dřív. Ale prý se nebrání, že třeba ještě jednou udělají nějaký reunion a vydají něco. Já miluji Him, já se poslouchám pořád. Rasmus a Him, to je moje mládí, takže já jsem na tom vyrůstal a nechybí to vždycky v autě, když někam jedu, tak vždycky pustím od nich ty pecky různý. Tak uvidíme, třeba nás ještě čeká nějaký skvělý comeback, jak je tomu teďka zvykem, že ty staré kapely najednou mají z mrtvých stání, někdo je vytáhne, dá jich písničku do nějakého videa a najednou začnou prostě být virální a začnou zase koncertovat. To se teďka stalo třeba My Chemical Romance, ty chytli druhý dech, tak uvidíme, třeba ještě vydají nový CD. A my se podíváme na něco českýho a já vám pustím Škory, Soběvěrnej. A za chvilku si řekneme, kdo dostal lístky na Rybičky 48.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: iFM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jaký byl pro vás nejdůležitější sportovní mač v životě? Samozřejmě záleží na situaci, ale já třeba do dneška vzpomínám na legendární fotbalové zápasy v mém rodném Ostrově nad Ohří mezi Novým Městem a Starákem. To byly ale takový řežby. Vlastně si nepamatuji ani jeden výsledek, ale tam šlo vždy především o to zapálení a pro starší 18 let o zrobení žízně. A tak nějak si představuji i mistrovství světa ve fotbale motorkářů a podobných individuí, které se bude konat tento víkend v Hrozněvicích u Kostelce. Ono to možná nebude úplně jakože mistrovství světa, ale zábavy tam bude i tak kotel. Hele, to máte motorky, ohňostroj, ohnivášok, sobotní dívčí oktagon, po celý víkend soutěže, kapely, no a samozřejmě ten fotbálek. O vítězi dost možná nebudou psát světová média a něco mi říká, že ani americký prezident nepřijede předat pohár, ale vítěz získá nehynoucí slávu a obdiv všech přítomných motorkářů, motorkářek i motorkářčat a kdo ví, zda slávu vítězu nerozšíří do okolních dějin i přes polní. Ale hlavně to bude těžká pohoda, jako na každém srazu. Tento konkrétní, který pořádá Chopper Club Kostelecká rodinka, bude již výroční 20. Sluší se připomenout, že vás čeká i kotel kapel. Milovníci mastné huby si přijdou taky na své, kdo by preferoval zeleninu. GZD mají od loňska dostatek siláže. Do Hrozněvic u Kostelce, což je součást jeho České Hluboké nad Vltavou, si sebou přibalte dobrou náladu. Míč, branky a vše ostatní bude na místě.
0: Rock Radio Motokeci. Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: To byly Smash Mouth a All Star. Tak jsme se podívali na Šreka teďka hudebně. A já už mám tady 5 lidí, kteří ode mě dostanou lístky tady do Prahy na koncert Rybiček, do Holešovizu areálu 7. A já jsem vybral Veronika Dvořáková, Michaela Petrovičová, Vlastimil Cajza, Helena Nedopilová a Luděk Fasman. Já všem gratuluju, co dostali ode mě lístky, užijte si ten koncert, pošlete mi klidně fotky z toho, ať víme, jak to tam vypadalo, užijte si to. A tohle už je poslední 24 minut rokovýho obrazu s Danem, já s vám budu pomalu loučit, už tady mám kluky ve studiu, ale mám tady vyhlašovačku, takže nepokecáme s něma, ale už ten na mě mávaj. Já vám pustím ještě Whitesnakey, Motorband a nebo Ospring. Tohle byl rokový obraz, já jsem Dan Kotek, mějte se hezky a čau. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam tamy duní, kous stoupá.
5: Trutnov, potr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník

Pokáč, Xindl X, EEčka, Pan Links nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
4: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Růst rodičovského příspěvku na 400 000 korun Senát zřejmě schválí. Přijetí vládní novely plénu doporučil garanční sociální výbor. Předlohu už dříve podpořil i ústavně právní výbor. Horní komora je k projednání dostane zítra. Na Vysočině se od srpna mění autobusová doprava. S novými jízdními řády získají cestující přímé autobusové spojení z Plhřimova i Pacova do Prahy. Pokračuje mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
5: Na zastávku Rostily cestující dojedou za necelé 2 hodinky. Do Prahy se ve špičkách pracovních dní dostanou každou hodinu nejen cestující z Plhřimova, ale i z širšího okolí, a to díky zajištěným přestupním vazbám.
4: Mimo špičku a o víkendech pojede autobus Plhřimov Praha každou 2. hodinu. Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka v kauze Nina. O víkendech pojede autobus Plhřimov Praha každou 2. hodinu. Policie odložila prověřování poslance Filipa Turka v kauze nenávistných výroků zveřejněných na

0: celé republice polojasno až jasno. Dneska opravdu nás žádná kapka nebude čekat po celý den, ani po celou noc, ani po celý zítřek. Zítra má být totiž jasno po úplně celé republice a modrá vymetená obloha. Teploty kolem 30, v Praze dokonce můžu dosáhnout až 32 a večer nám to padne asi na 13.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Srážka osobáku s dodávkou blokuje dálnici D48 nebo aspoň jeden z jejich jízdních pruhů, je to na 38. kilometru ve směru na Český Těšín. Na silnici 35 mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou se srazil kamion s osobákem, takže tam projíždějte taky opatrně. Odstavený osobák by vás mohl překvapit na dálnici D56 směrem na Ostravu na 48. kilometru a u Přelouče se srazil náklaďák s osobákem. Je to u odbočky směrem od Zdechovic právě na Přelouč u obce Lhota.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
0: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a máme pro vás zase připravený klasický rokový odpoledne.
2: Je to tak, jak jsme rychle začali, tak zase jako trošku zvolníme, protože pozor, máme úterý, ještě máme hodně času před sebou v tomhletom týdnu, hodně pracovních dnů, takže je potřeba rozložit síly. Jestli třeba teďka ještě pořád tvrdnete v práci, tak pojďte tvrdnout všichni společně, já nevím, pojďme prostě se radši pustit muziku a pojďme od toho.
0: Já s tebou souhlasím, čeká nás totiž mejdni, taky sídr, anebo jako buldozarem nás teďka přejedou kabáti. Jedem!

0: Kapela Gotthard a jejich Heaven právě teďka dohrává na Rock Radio v 15 hodin a 17 minut. No a co by jsme to byli za rokový odpoledne, kdyby jsme touhletou dobou zase nevoznámili další lístky, co?
1: Přesně tak, slibovali jsme dobrý zprávy při úterku a samozřejmě jsou tady. Harley hraje 7. srpna v letním kině ve Strakonicích. S nima tam bude Debustrol, taky kapela Loco Loco, no a vy můžete být u toho, když nám napíšete na Facebooku.
0: Stačí akorát, abyste nám tam napsali, proč máme tady ty lístky dát právě vám, a taky nám k tomu připište vaše telefonní číslo, ať vám odsud z Rock Radia můžeme zavolat a ještě si tady v éteru chvilku pokecat. Fantazie se samozřejmě meze nekladou, jo, takže pište klidně. Já nevím, už tam jednou někdo psal, že když mu ty lístky dáme, že si voholí hlavu. A takový.
1: Ale furt jsme neviděli výsledek. Teda, takže tak, jako pozor. Tak... My si to zkontrolujeme a když tak vám pak ty lístky zase vezmeme. Nebo jestli máte nějaký fotky nebo videa z toho koncertu, na kterým jste byli díky rádiu. My vám je přijdeme vymazat. Klidně o půlnoci, to je jedno.
0: Tak. Takže rozhodně pište. A asi tak za hodinku a půl od nás někdo ty lístky dostane.
1: Jestli náhodou nevíte, kam psát, tak na Facebooku do zpráv Rock Rádia. To jsme možná ještě neřekli, každopádně vy už to určitě víte a taky víte, že teďka přichází samozřejmě další porce rockové muziky, bude Black Label Society, budou tak Linkini s jejich novinkou, nebo teď už možná ne tak novinkou, ale jedna z těch novějších Emptiness Machine, no a taky 13. století a jejich verze Karnevalu.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream.

0: Škorpioni postavili tenhle ten barák, ale teď už jsme zase zpátky v baráku Rock Rádia. Máme 15 hodin a 35 minut, no a Rock Rádio bude v úplně jiném baráku, než bylo v posledních letech. A sice 7. listopadu bude v takovém baráku, který se jmenuje Datart Arena Zlín.
1: Obsadíme to tam, budeme tam slavit naše 18. narozeniny, takže Rock Rádio už konečně bude plnoletý. Takže si myslím, že je rozhodně na čase si jít dát poprvé panáka s Rock Rádiem, protože do té doby to samozřejmě nešlo, že
0: jo? Ani náhodou, ne.
1: Alkohol jsme nepili nikdy na narozeniny. Nás.
0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker.
1: Přesně tak, ale 7. listopadu můžeš.
0: No to už konečně můžeme, no
1: budeme
0: jo.
1: Tam slavit, budou tam dokonce s náma i 3 český kapely, který ale nesmíme prozradit, ale kdybyste chtěli, tak se můžete podívat na plakát té události a možná tam z toho něco jako takové vymyslíte.
0: Já na to koukám a vůbec mi nic nenapadá.
1: Vůbec taky trochu. Nevím. Hele, vůbec nevím.
0: Nemám
1: čím víc na to koukám, tím víc nevím normálně.
0: Přesně tak, ten Mozart tam jako to vůbec nevím, co to může být. No každopádně, jestli nevíte, co je slušná parta, otevřete si naše webové stránky rockovýradio.cz a tam je právě taková stránka věnovaná těm narozeninám. Přes tu stránku těch narozenin se dostanete přesně do slušné party, což je taková jako dejme tomu newsletter nebo něco, k čemu se přihlásíte a díky tomu máte právě třeba exkluzivní přístup k lístkům, který jsou právě teďka v akční ceně 590 korun a to do konce července.
1: Tak to neprošvihněte, protože za to rozhodně stojí, ale co na co nemusíte čekat už ani chvilku, taky další muzika. Sex Pistols, Brothers of Metal a nebo Lucie už za chvilku na Rock Rádiu.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
9: Tak co, Klára?
10: Kámo, vadí, že je malej.
9: Malej? A řešíš to nějak?
10: Ne, na to je moc malej.
9: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Rock. Rock Radio, co se děje?
2: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot, Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.

0: do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
1: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pandlings nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v Nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet se zaměří na podpory v nezaměstnanosti. Podle premiéra Babiše totiž nelogicky vzrostly a začalo být výhodné nepracovat. V Česku přitom zaměstnanci chybí. Podpora v nezaměstnanosti se proměnila od letoška. V prvních měsících se zvedla z 65 na 80% předchozího výdělku. S komplikacemi musí počítat řidiči u Slapské přehrady. Od jara tu dopravu omezuje uzavírka hráze. Některým lidem to výrazně stěžuje třeba dojíždění do práce. Například cesta ze Slapů do Rabině se prodloužila o více než 20 kilometrů a podnikatelům kvůli nízkému cestovnímu ruchu klesají tržby. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká mluvčí Jitka Drmolová.
2: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
1: Příručka je určená především začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Ústecká zoologická zahrada získá darem dva papoušky ze zoo Hluboká. Půjde o dva amazoniany fialovoprsé. Jejich majitel neměl potřebné doklady, které by prokázaly původ opeřenců. Jde o vzácné papoušky. Ve volné přírodě jich podle odhadů přežívají maximálně 2000 a počet stále klesá. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: V podstatě reklama na léto se dneska odehrává venku. Máme jasno až polojasno, vypadá to, že maximálně někde je přechodně oblačnost, ale rozhodně nic hrozného. Teploty jsou někde v průměru kolem 6.

0: Pozor v Hradci Králové na křižovatce mezi ulicemi Střelecká a Gočárova třída. Je tam poruchaný vozidlo, který je přímo v té křižovatce, takže můžete z obou směrů očekávat kolony. V ulici Husova v Duchcově se srazil osobák s cyklistou a ještě nakonec v Podhradí na silnici 32 se jsou v sobě dvě auta. Je to bohužel se zraněním a ta komunikace je momentálně uzavřená, takže se tomu radši vyhněte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rokový odpoledne.
2: Řítíme se do druhé hodiny rokového odpoledne při úterním tady vysílání. Máme 16 hodin a 3 minuty k tomu a dneska rozdáváme na Harley.
0: Tebe si úplně lehce stal Dan Nekonečný, víš? Rokový odpoledne.
2: Miláčkové, ovládá nás vášeň.
0: Takže miláčkové, napište nám na Facebook, vy co chcete lístky právě do Strakonic 7.8. na Harley. Stačí akorát, abyste tam napsali, proč ty lístky od nás chcete právě dostat a taky k tomu připsali vaše telefonní číslo, aby jsme vám mohli odsuť z éteru zavolat.
2: No, tak hlavně, že já jsem Dan Nekonečný, ty seš zase Dan Kokta. Tak my...
0: Děkuju ti, seš kamarád.
2: Jo. My kamarád. Máme kamarád, ale já jsem takový kamarád, že teďka ohlásím, co budou za další věci, víš, protože tak jako je potřeba to ohlásit. Jako nebudeme tady přece neohlášeně pouštět nějaký písničky, co by si posluchači pomysleli.
0: Já přemýšlím, jako kdo mluvíš teďka, ale nejsem schopný to identifikovat.
2: Tak to poznáš, hele, možná to je jako Pražský výběr, nebo to je možná jako Twisted Sister, nevím, možná Foo Fighters, no, anebo možná taky Europe a jejich Superstitious. Není to Stevie Wonder, je to Europe.

0: Pražský výběr a jejich hrabě X právě teďka dojíždí k rádiu v 16 hodin a 20 minut. A není to žádnou náhodou, že Pražský výběr právě teďka na Rock Rádiu hraje, protože Michal Kocáb dneska slaví svoje 72. narozeniny.
1: Slaví je, samozřejmě my je slavíme spolu s ním, přejeme mu všechno nejkrásnější. Na sociálních sítích nám vyšlo zase takový video, takový medailonek, kde se bavíme třeba o tom, jak vlastně původně z jazzového uskupení vznikla taková jako rocková novovlnová senzace, právě po tom, co se Michal Kocáb potkal s Michalem Pavlíčkem. Třeba jsme tam ani neříkali, že vlastně je taky dost ještě aktivní, nebo byl dost aktivní v rámci jako šanzonový písně.
0: Je to tak, ano.
1: Protože
0: ano.
1: Kombinace s Petrem Horáčkem a Michalem, teda Petrem Habkou, Michalem Horáčkem, tak mu taky vlastně přinesla spoustu jako zajímavých hudebních příležitostí a v téhle poloze ho mám třeba taky dost rád.
0: Takže rozhodně se na to video můžete podívat, už je to teďka na Facebooku i na Instagramu, takže neváhejte. A my vám zase pustíme další muziku, aby se vám na to možná koukalo líp. Čeká vás Illstorm, taky Vanastovky, Within Temptation a Michalovi ještě jednou. Všechno nejlepší.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Santana společně se Stevenem Tylerem právě teďka končí jejich pecku Just Feel Better na Rock Radio. 16:39 a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. My už máme jméno výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už se tady všichni na Rock Radio společně uslyšíme.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Naštěji už tam bude?
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.
18: Tak to kecáš!
19: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
18: A co na to jeho holka?
19: Našla si jinýho, ten má malej.
18: No jo, zlatej malej.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Rock Radio.
20: My jsme tady, 7.8. bude Harley ve Strakonicích, ale s náma je tady právě teď Tomáš, protože právě on je držitel dvou lístků na Harley. Nazdár!
21: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače.
20: Tak prosím tebe, ty jsi nám psal, že by si vzal sebou buď bráchu, anebo nějakou kočku. Já tě takhle rovnou prostě propálím do rádia. Tak pojďme to rozseknout. Bereš tam bráchu nebo nějakou kočku?
21: Tak asi tu kočku, no, to je jistota.
20: Jo, myslíš, že kočka je větší jistota než brácha?
21: No, tak uvidíme, no.
20: Ty jo, dobrý, no tak hele, držíme palce. Samozřejmě, ať s pozvánkou určitě uspěješ. Už jsi viděl někdy Harley naživo?
21: Jo, už jsem na nich párkrát byl, Vraždivice a okolí.
20: Jasně, a zpíváš taky takhle s nima, když zpívají všichni, tak taky se přidáš?
21: No, tak to je jasný.
20: Jo, jakože jestli umíš všechny texty a tak?
21: No, tak nějaký text tam umím, ale nejlepší jsou takový ty poctiví.
20: Jo, ty poctiví, který znají všichni, věti, když ani nevíš, jak ses to naučil, prostě to umíš z paměti. No hele, je mi to úplně jasný, pozdravuj prosím tě kočku nebo třeba bráchu, uvidíš, jak to vyjde, pozdravuj ve Strakonicích a moc si to užij, Tome, nazdár.
21: Ahoj.
22: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Po Harley byl samozřejmě klasicky docela dost velký zájem, ale nebojte se, ještě budeme rozdávat po celý zbytek tady toho týdne. Teďka už se dáme další muziku, čekají nás Tři sestry, taky Scott Stapp anebo Bon Jovi, tak to pojďte ještě rozjet, ne?

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nadcházející vlna veder ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho. Prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů. Meteorologové navíc nevylučují, že výjimečně může teplota dosáhnout až 40 stupňů. Vědci upozorňují, že vlna může být silná a dlouhá a bude mít dopad na zdraví lidí i přírodu. A u tématu zůstaneme. Zlabe v Ústí je kvůli suchu prakticky potůček. Hranice sucha pro jeho hladinu je 133 cm a aktuálně má největší česká řeka několik kilometrů před hranicemi s Německem jen 125 čísel. Místy se dá chodit pod ně. Útoků vlků na hospodářská zvířata v Libereckém kraji letos výrazně ubylo. Oproti loňsku stát vyplatil na náhradách škod podstatně méně peněz. Jaký je důvod, ví náměstek hejtmana Jiří Klápště.
2: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty zákytné a podobně, tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim.
1: V Libereckém kraji se vlci vyskytují na Kokořínsku, v Jizerských i Lužických horách a taky v Krkonoších. Ropa dál zlevňuje. Včera ceny odepsaly zhruba 8% a dostaly se nejníže od 20. července. Například severomořský Brent stál dopoledne necelých $87 za barel. Hlavní příčinou jsou podle analytiků naděje na vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme venku kolem 27 stupňů v průměru. Koukám, že na jihu dokonce až 28. Večer nám to padne asi na 12 stupňů, jinak polojasno až jasno po celé republice a žádná kapka rozhodně nepadne. Nebude tomu tak ani zítra. Zítra bude jasno víceméně po úplně celém území, teploty kolem 30 stupňů a večer to padne asi na 13, tak vytáhněte slunečníky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pozor si dávejte v Praze na Počernický ulici v části Malešice, tam totiž na křižovatce ulice Počernická s ulicí Slunečná, tak tam boural osobák s autobusem, opatrně tam. V Brně, tak tam na Ostravský ve směru do centra stojí nabouraný auto a kvůli tomu tam stojí taky velká spousta dalších aut, prostě tam je kolona ve směru do centra, je to zhruba u sjezdu na Židenice, tak si možná otevřete nějakou aplikaci, ať víte, kudy to úspěšně objet. V Horní Planý, to je na jihu Čech, na Lipně, tak tam přímo na náměstí boraly dva osobáky, dávejte si na to pozor. A na D1 pozor na odstavený kamion, který stojí na 143. kilometru ve směru z Prahy na Brno.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďka najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě nemůžeme zapomenout na svátek opáté. Dneska totiž svátek slaví Viktor a Alina.
4: Viktoru znám.
3: Samozřejmě nemůžeme zapomenout na svátek opáté. Dneska totiž svátek slaví Viktor a Alina.
4: Viktoru znám hned několik. Nejrokovější Viktor.

0: John Lennon a tahle ta záležitost z roku 71. Imagine právě teďka dohrála na Rock Rádiu, máme 17 hodin a 17 minut a my tady samozřejmě dáváme spoustu kulturních tipů na různý koncerty, které můžete navštívit. A Peťo, já jsem si všimnul, že ve Vagonu je zítra takový koncert povědomího jména, nevíš o nich náhodou něco?
1: Hele, vím a je dobře, že se na to ptáš. Zítra totiž ve Vagonu hraje kapela Oriana. Je to kapela, s kterou už je teďka asi rok a půl spolupracuju, budou tam s nima ještě jejich kámoši Recidiva. A musím jako fakt uznat, že jestli budete zítra v Praze, tak tohle to je ten koncert, kam si zajít. Jo? Ty kluci teďka už je neskutečný prostě krok za ten rok, co spolu děláme.
0: Jasně.
1: A opravdu si jako myslím, že mají výborný texty, prostě šlape jim to. Jsou ty kluci hlavně strašně fajn. Takže si myslím, že rozhodně, jestli někde zítra strávit večer, tak rozhodně ve Vagonu.
0: Co je to tak jako stylově? Jako
1: hele,
0: to
1: je to takový český pop punk rock, bych řekl.
0: Takže něco takový jako, že Blink 182 v Česku?
1: Přesně tak,
0: myslíš,
1: přesně jako? Tak. Jako myslím si, že rozhodně by se to našim posluchačům líbilo. Je to v češtině všechno, takže si myslím, že rozhodně jako posledně ta zítra.
0: Dost dobrý, hele, takže takovýhle tip na středu máme. Každopádně, jestli chcete tip, co poslouchat právě teď, tak proč ne třeba Joan Osborne, Arakain nebo Toma Pettyho, protože právě to máme pro vás připravený dál na Rock Rádiu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
9: Dík. Fakt, kámoš.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Queeni a jejich I Was Born to Love You. Právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 17:37. No a kdyby tady byl kapitán, tak by samozřejmě řekl, ať už mu pomalu voláte a píšete, protože už vás bude teďka čekat Rok na přání.
1: Rok na přání je samozřejmě klasická ta dvouhodinovka mezi 6 a 8, kdy vy dáváte kapitánovi vědět, co má zahrát a on to hraje, taky si spolu povídáte po telefonu a řešíte všechny ty možný rokový témata. Máte to rádi, my to máme rádi. Každopádně my už u toho nebudeme. My totiž končíme pomalu a to hlavně jenom pro dnešek. Zítra se tady zase samozřejmě uslyšíme znova. Ještě předtím, než to tady teďka opustíme a necháme vás na pospas vlastně, tak vám ještě pustíme nějaký rokový pecky. Budou třeba Panoptico, Battle Beast anebo Green Day Wake Me Up When September Ends.
0: A slyšíme se s váma zase zítra klasicky od 3 do 6. Jak se mějte pěkně. Čus!
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
10: Tam i duní, kouř stoupá.
11: Trutnov, potr všech festáků.
12: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zed, Portless.
13: Ale i Swing Ondřej Havelky.
12: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
14: Zdravím vás jako náčelník.
15: Já taky budu tam.
16: Rock Radio, co se děje?
17: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: náma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Rybářům dál dělá vrásky sucho. S extrémním nedostatkem vody se potýkají rybářství napříč republikou. Rybáři omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Včerejšek byl na silnicích černým dnem. Bouračky se vyžádaly celkem 6 životů a jde tak o nejtragičtější den letošního roku. Dosud podle policejních statistik držel nejhorší bilanci poslední den školního roku, tedy pátek 26. června. To na silnicích zemřelo 5 lidí. 4 měsíce kontrolovali inspektoři České obchodní inspekce i tržnici v Hatích na Znojemsku. Kolik padělků tu od dubna do července našli, ví mluvčí ČOIKy František Kotrba.
5: Ve spolupráci s policií České republiky a zástupci vlastníků ochranných známek uložili v 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 300 000 korun.
4: Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky nebo peněženky. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali všem oblastem zasažených požáry. Kvůli uzavírkám silnic mají krajané věnovat i zvýšenou pozornost plánování cest. Doporučení rezort poslal prostřednictvím cestovatelského systému Drost. Podle něj je teď ve Španělsku 1201 Čechů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
3: Rock Radio. Počasí.
6: Děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Mělo by být jasno až polojasno, nejvyšší teploty se můžou pohybovat až na 34 stupních ve stínu. No a v 1000 metrech na horách bude příjemných 23, na Šumavě pak 27 stupňů Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
6: Tak přátelé, pojďme se podívat na ulici Poděbradskou v Praze. Tam se srazila 2 osobní auta, projíždíte opatrně, tvoří to překážku na vozovce. Potom tu máme D1 a 31. kilometr na trase Praha-Sever, tam je porouchaný auto, tak počítejte s drobnýma komplikacema a projíždějte opatrně. A podíváme se ještě na silnici číslo 13 u Liberce, tam jsou 2 havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce. Buďte opatrní, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dávejte pozor a doražte v pořádku.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
6: Máme 3 minutky po 18. hodině, je tu úterý a samozřejmě je čas to pořádně rozjet, je tu rok na přání z pirátské lodě, Rock Radio vás opět zdraví, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajdis. No a pustme se rovnou do toho. Volejte mi na 725844424, pište na Messenger a do mailu proč, no abyste se objednali nějakou krásnou píseň u nás a samozřejmě vyřídili někomu nějaký pěkný vzkaz. To všechno je možné, na úvod si dáme Metalliku a Whisky in the Jar, krásnou píseň u nás a samozřejmě vyřídili někomu nějaký pěkný vzkaz. To všechno je možné, na úvod si dáme Metalliku a Whisky in the Jar, takže na

Tak jo, přátelé, to byla Metallica Whiskey in the Jar, doufám, že vám zachutnala a jdeme hned na první tadyhle píseň, s kterou vyrazíme. Tak volal mi fanda, kterýmu prej jinak nikdo neřekne než FM a ten bych chtěl v čem pro lepší náladu nechat zahrát. Chtěli jsme lítat od Lucie. Tak popluje.

0: Jeden z největších rockových hlasů in memoriam, Chris Cornell a jeho Neil Fogger, My Broken Heart. Tak, teď si tady dáme něco od Alči Šebestový, která napsala: zdravíčko kapitáne, prosím o zahrání něčeho od Dogy a bylo by to pro mého přítele. Děkuji. Tak, milí příteli, zkazím ti tu radost.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pandlings nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Living After Midnight a samozřejmě starý dobrý Judas Priest album British Steel. Tak, přátelé, já jsem tady otevřel mail, abych nikdy nezapomněl, aspoň na jednoho mailistu. Psal mi tady Albert Bureš. Ahojte, v Rock Radio já jsem Albert, těším, já jsem Jirka. A jedeme výlet autem přes Alpy. No, to děláte dobře. A posloucháme Rock Radio přitom. To děláte ještě líp, přátelé. Máma měla zrovna narozeniny, tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste ji tam nemohli zahrát. My ještě nejsme starý od rybiček 8.40. Děkuju, Albert. Tak nevím, kolik je, Alberte, ale tvojí mámě bude maximálně 25, ta ještě stará rozhodně není. Takže milá mami, přejem ti hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch. A tady je Jakub Jan Ryba.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Kanadský romantik Brian Adams a Thought I Died and Gone to Heaven. No a teď vyměníme mužský hlas za ženský. Přátelé, dovolala se mi po delší době Ráďa, která by chtěla všem rodičům, co jsou o prázdninách teďka bez dětí, co je poslali někam na tábor, a zároveň všem dětem, kteří jsou někde po výletech a jsou zrovna bez rodičů, zahrát Emptiness Machine od Linkin Park. Tak jo, a samozřejmě Emilka Armstrongová pro vás všechny. Nebojte se, potkáte se.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 na Kladně v Kročehlavech za 5,5 milionu korun, chalupa v Kebelově u Benešova za 2 miliony 990 tisíc, rodinný dům v Kravsku u Znojma za 3 miliony 752,5 tisíce, byt 3 plus 1 v obci Březnice u Příbrami za 3 miliony 990 tisíc a chata v Branžeži na Mladoboleslavsku za 2,3 čtvrtě milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: To byl Mr. Ozzy Osbourne s panem Eltonem Johnem, pánem Velejemným a jejich společná práce Ordinary Man. No a to si tady v podstatě objednal Pavel Miškolci, který napsal prosím o zahrání něčeho od Ozzyho pro dcerku Leničku a Petra máme dovču v jižních Čechách. A jasně, že pro všechny rockery a tebe. A díky, Pája. Tak já doufám, že jste spokojený v jižních Čechách. My jsme byli na motorkách a vypadá to tam velmi dobře. Pojďme se podívat dál, co si dáme. Volal jsem Martin a říkal, že bychom si měli dát o tří sester lepší časy. Opět pro neziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře a pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak, přátelé, to si dáme a než lepší časy nastanou, tak k tradiční samozřejmě vyhlášení pro vás, kdo by chtěl zahrát VIP píseň na přání po 7 hodině, vymýšlí právě teď jazyk pro časové znamení a nějakou pěknou situaci k tomu. No a my už se ponoříme do lepších časů. A to je zajímavé, že tahle písnička je z roku 1996. To byly skutečně lepší časy. Možná ty nejlepší.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: fuck yeah, dude.
1: Ježišmarja, to jsou sprostáci. Ty Steel Panther, to je strašný party all day. No tak po celodenní party, nebo po několika denní party. Je pravda, že ten slovník trošku upadá, no co si budem povídat. Tak, pojďme si dát další píseň, trošku přivostříme, a psala naše posluchačka věrná Lucka. Čus kapitáne, zdravím, poprosím, zahraješ mi cokoliv o Baby Metal. Pro všechny posluchače, mě i tobě, a za tvou každodenní důvěru a milá slova, které pro nás máš, děkuji. Přátelé, teď vy jste ten důvod, proč já tu práci stále dělám. Jo, jenom vy a váš takový, jak bych to řekl česky, takový váš jako feedback. Ano, ne, ta vaše návratnost, ta vaše odezva, to je superová, a kdykoliv se s některým posluchačem do krádia setkám, tak je to parádní setkání. Po každý ještě jsem se nesplet. Tak doufám, že to tak zůstane na pořád, a tady jsou teda tvý šílený japonský baby metal. Ve společnosti nebo spolupráci kapely Electric Cowboy doporučuji Němec jako šílence velký, a ta skladba se jmenuje Ratatata.
2: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je 7 hodin a skoro 3 minuty. Jedem.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
0: Tak přátelé, dneska z vás tady vypadli, škoda, že jsem to nestihl zpracovat úplně přesně, ale úplně pekelně šílený nápady, tak já některé z nich nechám vybrat na zítřek, protože se mi to opravdu líbilo, ale byly tak šílený a tak jako složitý na to tomu dát nějakou tečku, že jsme se s časovým znamením dohodli, že bude lepší to říct česky, tak zítra se nad tím zamyslíme, poštudujeme a určitě něco vyvedeme. Tady je Marilyn Manson a Personal Jesus a začíná druhá půlka našeho roku na přání.

0: Tak, přátelé, pojďme plnit další přání a jedem směrem, ať to všechno stihnem. Psal mi tady Radek Weingart. Ještě ti chybí ner a jmenujem se stejně, ale já už jsem ti to myslím jednou říkal. Vzhledem k tomu, že se mi blíží 37, tak štípám dřevo na topení. To dá rozum. Zahraj mi prosím tě, ať se mi líp štípá, všem krupčákům, ať se líp paří, vaří a kalí. Díky, Radek. Jasně, do toho mi psal tady, nebo psala mi tady Marcela Medová s dobrým nápadem. Ahoj kapitáne, prosím o nějakou písničku od Krucipisk pro tebe, pro všechny, co poslouchají, a mého muže. Jen tak pro radost, děkuji, Marcela. Lenka Řepišťáková chtěla Halloweeny, to jsme hráli, tak doufám, že se ti to všecko krásně líbilo. A jo, a ještě tady bylo nějaké věnování pro mého miláčka Jiříka. No tak Jiříku, ty Halloweeny byly pro tebe. No a teď vás všechny sebou vezme strýc Hájíček na cestu, jen si ty čoudy dávej.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

svůj.

0: Krásná záležitost od Avantasie I Tame the Storm. Posloucháte druhou půli našeho pořadu Rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu a jsem s váma u toho já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Pojďme si dát tady teďka další přání, tentokrát od Janiny, která říká, že tráví úžasnou, ale parádní dovolenou u Klatov a že by byla nejradši, kdyby jim k tomu zahrali nějaký pěkný motorbendi. Tak já doufám, že vám z té perfektní, úplně nejlepší dovolený u Klatov udělá ještě lepší dovolenou píseň Pátej.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Samozvaný je spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One z roku 91. Tak, my se posuneme ještě o dva roky dál do historie a dáme si něco českého hezkého. O kapelu Arakain si tady zavolala dneska posluchačka Jana, která by chtěla pro kámošku Jarku i pro mě, děkuji drahá, a vůbec pro všechny posluchače zahrát píseň Proč? Proč? Zkrátka protoč.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Zdraví vám buráci vaše oblíbené rock rádio a právě posloucháte večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tohle byly kucí od elektrikářů AC/DC a jejich Playboy. No a my si dáme, přátelé, všemocného mistra, velmistra, Lemmyho Kilmistra s kapelou Motorhead. Ten vzkaz k tomu zase taková sranda není, no to je pravda. Psal mi tady Vítek Stoklásek, ahoj kapitáne, dneska je to přesně jeden rok, co nás opustil taťka, tak bych tě poprosil o zahrání Motorheadu. Předem díky. Milí kamaráde, jak jistě víš, mě taky opustil před krátkou dobou taťka, takže ti plně rozumím. No nic, půjdem dál, zahrajeme si od Motorheadu pečku Born to Rise Hell, na který jsme se společně dohodli, protože naši tátové to byli v dobrým slova smyslu určitě oba dva pěkný pekelníci.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: přátelé, pomalu jdeme do finále našeho pořadu Rok na přání a měli jsme tu spoustu kapel, spoustu protagonistů, ale jeden člověk nám tu pořád chybí. Ano, samozřejmě, je to Ota Hereš a kapela Alkehol. Psala mi tady Kristýna Gogelová, Hybnerová. Milé Rok Rádio, můžete zahrát mému manželovi k dnešním narozeninám. Na zdraví od Alkeholu, prosím, Týna. Samozřejmě, tak milí manželí, přejeme ti všechno. Nejlepší, hodně zdraví, štěstí, kopec srandy navrch a na zdraví.
1: Rok Rádio, Rok Rádio, Rok na přání.

námořnictvo je opět na čase říci si pápa, nedá se nic dělat. Tyhle Erasmus, který jsme doposlechli z písní Jezebel, tak ty si přála Kristýna Králová, už mám u ní jako její malej vroubeček od včera, dneska napsala ahoj, hlásím se ze včera, prosím o zahrání Erasmus jen tak pro radost, díky. Tak já doufám, že si z písni Jezebel velkou radost měla, no a teď dáme těžký kalibr na závěr, trošku pepře, ať se vzepře, od to všechno se postaral Vítě, který říkal, že celý den maká na sluníčku a že by to chtěl už jako dobouchat a jít od toho, tak pro něj, čistě jenom pro něj, že bychom si měli dát rajček in the machine a pecku Killing in the Name, aby se mu to jako dělalo rychlejc a líp. Tak jo, touhle písní budeme končit a s písní Killing in the Name se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás moc těšit zítra, zase u roku na přání u středečního speciálu po 18. hodině. No a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jaký byl pro vás nejdůležitější sportovní mač v životě? Samozřejmě záleží na situaci, ale já třeba do dneška vzpomínám na legendární fotbalové zápasy v mém rodném Ostrově nad Ohří mezi Novým Městem a Starákem. To byly ale takový řežby. Vlastně si nepamatuji ani jeden výsledek, ale tam šlo vždy především o to zapálení a pro starší 18 let o zrobení žízně. A tak nějak si představuji i mistrovství světa ve fotbale motorkářů a podobných individuí, které se bude konat tento víkend v Hrozněvicích u Kostelce. Ono to možná nebude úplně jakože mistrovství světa, ale zábavy tam bude i tak kotel. Hele, to máte motorky, ohňostroj, ohnivášok, sobotní dívčí oktagon, po celý víkend soutěže, kapely, no a samozřejmě ten fotbálek. O vítězi dost možná nebudou psát světová média a něco mi říká, že ani americký prezident nepřijede předat pohár, ale vítěz získá nehynoucí slávu a obdiv všech přítomných motorkářů, motorkářek i motorkářčat a kdo ví, zda slávu vítězu nerozšíří do okolních dějin i přes polní. Ale hlavně to bude těžká pohoda, jako na každém srazu. Tento konkrétní, který pořádá Chopper Club Kostelecká rodina, bude již výroční 20. Sluší se připomenout, že vás čeká i kotel kapel. Milovníci mastné huby si přijdou taky na své, kdo by preferoval zeleninu. GZD mají od loňska dostatek siláže. Do Hrozněvic u Kostelce, což je součást jeho České Hluboké nad Vltavou, si sebou přibalte dobrou náladu. Míč, branky a vše ostatní bude na místě.
0: Rock Radio. Motokeci.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v

před 40 lety, to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Srpnový rockový referenda otevřeme ladně s melodickým rokem. Jedničku mají Firehouse s deskou Hold Your Fire z roku 1992. Dvojku dostali Giant a album Last of the Runaways z roku 1989. Nebo můžete zvolit Saigon Kick a desku The Lizard taky z roku 1992. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

kraji pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu z lehínka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit do moře lidských hlav, a tak čeká na svůj hit, na svůj hit.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodní halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno beru, halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Není to dízí, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
4: I děti.
3: Sponě vidíš, jaká seš?
4: No Ránku, hele, ty kluci se na ty koničky tak těšej.
5: Já kuň nejsem.
4: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
5: Hergot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
3: hele,
5: říct.
3: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
5: To je jasný.
4: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
3: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
5: Hele, běží to říct.
6: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

du hast mich. Du hast mich.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Oni jděte na scénu, kousek.
3: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mohli barát. Taky ho na to necháte koukat.
2: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak seděno, otočte. Sedněte, seděno, sedněte, pomalu. O, lidi, on se tam stejně dívá.
3: No nedívte se, lidi, mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima.
2: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace. Good.